0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

freely. You don't have the words.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: tam radio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you.

0: minulo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.

Rádio Hej. Rádio Hej. Hej. Zůstaň s námi na Hej. Na Hej.

0: na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny. Více

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Braně 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Braně v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Braně do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Kýpa Fest v Braně 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej rádio.
2: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Nazdárek, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Sabotage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
5: Máme nejlepší ceny.

0: svoji kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hey. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu
1: od 12 do 14 hodin
0: Double.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase. Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. 67. narozeniny by dneska oslavil kytarista John Sykes a v dnešním Marotovoreji na jeho kytarový umění vzpomeneme poslechem legendárních Whitesnake a jejich skvělý desky z roku 1987. Užijte si Whitesnake a přeju kvalitní poslech. Hey!

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

0: Slunce, dneska jsme si poslechli album od kapely Whitesnake z roku 1987, na kterým hraje vynikající kytarista John Sykes a právě on by dneska oslavil 67. narozeniny. Doufám, že jste si Whitesnake užili, to je ode mě dneska všechno, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!
1: Hey, ha! Radio Hey. Perfektná muzika.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Braněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Braněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Braněny do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Kýpa Fest v Braněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hej rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.

0: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rap for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to,

já jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, Vašek taky hrál, na cimbáli, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, na cimbáli. My jsme hráli na cimbáli, všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli na cimbáli, všichni myši tancovali. Na cimbáli tancovali, všichni myši taky hráli na cimbáli, všichni myši tancovali.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady sobotu, rokovou sobotu, a od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Když se dáme do rokový soboty, tak to bude kalendář. Dneska pokud možno teda zkrácený, protože máme jedno zajímavý promo v kalendáři na jeden zajímavý rokový festival, který by mělo běžet od 19.40. No a taky odevírák večera, no a pak už teda ta roková sobota. Odevírák večera hned a bude to Sabaton. Tady ho máte.

Tak tady jsme měli sabaton, co by vodevírák a my se podíváme na kalendář, co by jsme tady dneska z toho vytěžili. Jak vidíme, jsme v druhé půli prázdniny, je 1. srpna. Tak co se událo 1. srpna v dějinách muziky? V roce 1942, dokonce to tady vidím dvakrát, se narodil Hank Smithkamp. To jsou Living Blues a taky poté Shocking Blue.

Jak jsem říkal dvakrát, konkrétně teda dvakrát rok 1900, hned vám řeknu, vydržte mi, dvakrát rok 1942, takže 42 podruhý a to se 1. srpna taky podruhý narodil Jerry Garcia, to jsou Grateful Dead.

Tak to bychom měli. Jedny narozeniny, druhý tady zkusíme vyhledat. Jinak v roce 1943, 1. srpna, se narodil Geoff Britton. To je spousta kapel, jako třeba Rich Diamonds a Manfred Mann, to je hlavně ta jejich druhá mutace, ale především taky Paul McCartneyho Wings.

tady vidím, pak tady vidím rok 1946, 1. srpna se narodil Biz Birrell, to jsou King Crimson a taky pochopitelně Bad Company.

A mám tady rok 47 a ten tady taky vidím dvakrát, tak poprvně 1. srpna to se narodil Farkas John. To jsou Funkadelic a taky hrával u Alice Coopera.

A mám tady 47. ještě jednou, jak jsem říkal, 1. srpna, taky ještě jednou se narodil Rick Anderson. Rick Anderson, to jsou Tubes, tady je máte.

A ještě tady mám jednu kapelu a to je rok 1951. To se 1. srpna narodil Tommy Paulin, to je Zempirs, James Gang a taky, pozor, Deep Purple.

0: Tak, to by bylo pro dnešek z hudebního kalendáře na 1. srpen všechno. Já vám řeknu hned proč. Pakli máte diář, tak si udějte v diáři záznam na 8. 8. Tohle se to plácám. Ano, správně, na 8. 8. na 8. srpna, v sobotu, kdy bude na tvrzi v Kounicích probíhat Chlastanfest. To je zajímavý podnik, vše další se dozvíte v následujícím promosníku. Full Time Rock on Hey Music Radio. Vážení posluchači, u mikrofonu je se mnou František Šusta, jeden z organizátorů zvláštního festivalu, který se jmenuje Chlastanfest a bude se odehrávat 8. srpna v prostorách tvrze v Kounicích. Takže co to bude, jak to bude a co se tam bude všechno dít?
1: Dobrý den, posluchači. Inu, jedná se o festival, který se bude odehrávat v Kounicích nad Sázavou, kde při záchranných pracech a opravách statků byly objeveny hroby kultury dávných pohanů lidu půllitrových polí.
0: To je jistě zajímavá záležitost a já věřím, že to i částečně přepíče český dějiny, ale my se musíme dostat k tomu Chlastanfestu. Takže trošku časového harmonogramu, jak to začne, kdy to začne a tak dále.
1: Chlastanfest se koná 8. srpna v Kounicích nad Sázavou. Od 14 hodin budou otevřeny brány a od 15.00 bude hrát první kapela.
0: A která bude ta první kapela?
1: První kapela bude skupina Vosolit.
0: Vosolit, to je zajímavý název pro kapelu, tak dáme, vosolíme to.

0: Kapela Vosolit mě docela příjemně překvapila, ale teď k dalšímu bodu našeho rozhovoru. Na festivaly podobného typu se přijede podívat spousta lidí. Jak to bude třeba s ubytováním a takový ty věci okolo toho?
1: Je tam klasická možnost ubytovat se normálně ve svých stanech, je tam normálně plácek. Očekává, jsou tam i glampingové stany, ale nepočítá se s tím, že by bylo úplně moc šancí se do nich dostat, moc se v nich ubytovat, nejspíš budou spíš plné. Dá se tam přijet s obytňákem, dá se přespávat v autě a zkrátka, nebo můžete propařit celou noc.
0: Jasný, propařit celou noc, to není špatný nápad, ale zajímalo by mě taky, jednu dobrou kapelu jsme slyšeli a bývá zvykem organizátorů festivalů si tam taky přizvat nějaký ty profesionály dobrý. Jak to bude s váma ohledně těch profesionálů?
1: Ano, to budou. Budou tam 13. století a hlavně česká legenda Precedence.
0: Precedence, se pokusím něco teď vyštrachat v archivu, ale zatím můžu nabídnout 13. století a Justýnu.

0: Takže spousta zajímavých věcí nás čeká na festivalu v Kounicích. Pořád zajímá ta kultura lidu půllitrových polí. No, to musí být docela zvláštní, k tomu se dostaneme, ale já tady vidím playlist festivalu a je tady kapela Fred. Co je to za kapelu?
1: Ano, skupina Fred, která sama sebe nazývá jako vesnický Hollywood, je taková mladá, hodně energická skupina, kterou jsem již jednou viděl a bylo to opravdu zajímavé, hodně energický koncert a nemůžu se dočkat, jak to bude vypadat na našem festivalu.
0: Mimochodem, já jsem si ty desky před vysíláním pouštěl tady, co jste přinesli. Fred je tedy docela dobrá kapela. Myslím si, že vysoko nad úroveň tanečně zábavních kapel. Příjemně mě to překvapilo. Ostatně, přiložte ucho.

0: Jinak teda fakt jsou docela dobrý, hoši. Slyšíte ostatně sami, ale čas nám běží, takže ještě některé ty základní věci o festivalu v Kounicích, jak kdy a co.
1: Tedy 8. srpna na zámku v areálu Kounice v Vlastějovice nad Sázavou. No od 14:00 od 3 hraje první kapela.
0: Takže začátek bychom měli a jaký bude vstupný?
1: Vstupné 390 korun.
0: Takže vstupný je 390 kaček, což není zrovna moc, to se nechá, ale na každém festivalu je důležitá nejen muzika, ale taky co do bachoru a taky co k vypití. Jak to bude zde v Kounicích?
1: Stravy i jídla, pití, všeho tam bude dostatek, především pak místního piva Chlastanu. To je právě místní pivovar rodiny, který tam budeme křtít.
0: Takže to je zajímavá zprávička a taky to souvisí ten pivovar rodinej s těma, s tou kulturou těch půllitrových polí. No doufám, že tam bude nějaký odborník, který to tam vysvětlí. To by byla velice zajímavá přednáška, která by přepsala téměř český dějiny. Ale ještě tady máme jednu věc a to... Bude ještě jedna hudební ukázka, bude to kapela Precedens, bude to ze staršího období, ještě s Petrem Kolářem, skladba, která se jmenuje Anděl. Tak tedy ode mě je to pro dnešek všechno o festivalu Chlastan Fest, který proběhne na Tvrzi v Kounicích 8.8. zhruba od těch 14 hodin. Všem přeju příjemnou zábavu a my si dáme ještě ten Precedens.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Takže, milí posluchači, slyšeli jste, jakou si můžete udělat hezkou náplň na 8.8. na sobotu na Chlastanfestu na Tvrzi v Kounicích. A jinak taky jsem zapomněl ještě říct v tom rozhovoru, že tam budou i pivní soutěže, a protože piva z rodinných pivovarů jsou silná a velmi lahodná, tak by bylo dobré, abyste trénovali už celý týden, abyste vydrželi tu zátěž. To bude náročný. A dáme se hned do přání. Já tady vidím první kousek. Dneska dorazil Jarda jako první na hezkom prvním místě a dává Gun Roses, Don't Cry. Ahoj, rádio, moc prosím, zahraj tuto písničku tam nahoru. A je to pro Libora. Libore, odešel si moc brzo, budeme vzpomínat kamarádi z Chlumce. Tak hrajeme.

Tak to byly Guns N' Roses a dnešní etapa, závodníci, taky celý pole závodníků projížilo bouřkou, tak to trochu zamíchalo pozadím, ale je to zajímavý. Jako druhej dojíždí Vašek, za ním se zdá, vidím snad Kábu z Kosovky, ale ne ještě daleko, ale myslím, že to Kába bude za chvíli. A takže druhej Vašek, traktor Rock for Knox. Ahoj, Jendo, do dnešní etapy posílám tento vynikající song. Díky a traktor forever.

Teď to bude docela zajímavý, protože jak jsem se díval k bráně borců, tak tam vjel první Marta Mouka Uhlák, těsnou závěsu za ním Kába z Kosovky. Kába z Kosovky spurtuje jako o život, Marta Mouka Uhlák stále vede a už se blíží k cíli a pozor, proletěli, zdá se, oba dva úplně stejně přes cílovou rovinku, takže si musíme počkat na cílovou fotografii, protože tohle to fakt nejsem schopný sám rozhodnout. Ano, už ji mám na monitoru a vidíme, i tady rozhodčí to komentujou, že oba dva jeli naprosto na tisícinu vteřiny přesný čas. Takže třetí místo má dva borce, Kábu z Kosovky, který statečně zaspurtoval v poslední chvíli, a Martu Mouku Uhláka. A oba dva přivezli shodnou píseň od kreatoru. Takže zdravíme, gratulujeme a posíláme.

A dalšího tady vidím, je to Libor Mnichovický, milí posluchači. Bylo vidět, jak ty dva, teda Kába z Kosovky a Marta Mouka Uhlák, jak se hřezali o třetí místo, tak říkal, zůstanu sravně v pozadí, protože tohle to je napínavý. A takže o malinko, o pár setinek byl pozdější, takže čtvrtý už nebodovaný, ale taky hezký místo. Libor Mnichovický a 100 na 100.

0: A koho tady máme dalšího? Slávik ze Spalovny píše Valda Gang Huconský šífy. Já tady Valda Gang Huconský šífy nemám, ale mohl bych to nabídnout s Vadby Děnkem, ale pozor, jo, ne jako ryze tramskou písničku, ale Vaby Daněk natočil kdysi dávno, přesně 2. až 4. července 2012, natočil zvláštní album, který se jmenuje Ďáblovo stádo. Tam jsou takový ty tramské písničky a countryhovky, plus teda jedna navíc s Anetou Langerovou, Tvůj bílý šátek, což je teda populár z první republiky. A když říkáme, že umělec ten a ten, jo, překročil svůj vlastní stín, tak jedním z mála, kterým se to podařilo, tedy byl Vaby Daněk s tím albem Ďáblovo stádo. Jo. Je to trošku zvláštní a netypický, ale pustíme si to. Píše Slávik, jen tak do toho počasí pro všechny a do kempů různě po republice. Tak to dáme, tuhletu prazvláštní verzi Huconský šífů. Užijte si to a jinak do tuhletu desku stihnul koupit, když se prodávala. Tak věřte, že má nejvzáčnější desku s Vaby Daňkem, je to naprostý unikát. Tak si to dáme.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Ten nočním chladem chvěl, ať se na Huconský šífy najmout dál.

ať se na Haconský šípy najmout dám.

Tak to byl vydaník jeho zvláštní verze Hudsonské šífu. Jinak natáčeli to na horském srubu za hrozný bouře tu desku. To se píše v tom povídání o té desky. A je tam taky součástí toho, alebo je tam film, jak to nahrávali. Tatrovák, tady vidí, že by mohl být Amon Amar. No tak dáme. A zdraví pracující třídu, jako obvykle. Takže pracující třído, poslouchejte, to je pro vás.

0: The stars knew not where their stations were.
1: Tak doufám, že jsme Tatrovákovi udělali radost a podíváme se dál, co bychom tady našli. Vidím tady, vydržte mi chviličku, že těch přání je doopravdy hodně. A pak tady vidím Máju. Mája píše, že by Hammerfall a pro Bóďu a jeho kumpány z věznice v Ostrově. Tak jo, zdravíme, posíláme.

A dorazila i Vladěnka. Vladěnka, jak jsem říkal, dnešní bouřka na trase závodu zamíchala podstatně pořadím. Vladěnka vždycky přijíždí mezi prvním, ale dneska to bylo skutečně náročný. A Vladěnka má tady přání našemu milujícímu taťkovi. Děkujeme, že jsi s námi, milujeme tě, manželka a dcerušky, a k tomu Arakain a Kleptoman.

0: není ani jeden. Tohle jsou, když jsem předtím měl na sobě trenírky.
1: Tak to bychom měli kleptovaná od Rakainu a já se podívám, taky jsem se díval na radar, jak je to s bouřkama na Ostravsku, tam je boží dopuštění. A jinak celkem to zatím vypadá dobře, snad nic nepřijde dneska. Pavel Skřivsoudová to vidí.

A z Křivsoudova jsme se přenesli do Proseče. Pařba v Proseči si přeje Aleše Brichtu a dívku s perlama ve vlasech. Tak jo.

Tak to bychom měli píseň spoza, spoza Ještědu, k Ještědu. A já tady mám, Zdeněk nám píše, že dlouho neslyšel Led Zeppelin v rádiu Hey. Tak to bychom mohli zkusit teda Led Zeppelin v rádiu Hey. Dokonce nám dal tady tip, tak se na to podíváme, no. Co to bude, co bychom mohli nabídnout. Vydržte mi chvilku, už to tady hledám. A uvidíme, jestli se nám to povede. Něco z těch pozdějších desek. A už to vidím. Takže tohle to určitě udělá radost Zdeňkovi. Zdeňkovi, ano. Tak pracujeme na tom a mělo by to tady být. Tak se na to podíváme. Led Zeppelin, naprostá klasika. Takže zkusíme.

I'm

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Na nic si nehrajem.
3: A teď tady máme narozeniny, vlastně dvoje, Šárka má 40, Václav má 50. Tak Václav má 50, gratulujeme a má rád Depeche, tak dáme klasiku.

A jak jsem říkal, ještě jedny narozeniny a Šárka má taky hezký kulatý, u děvčat se to neříká, tak dáme kovárnu. Já zkusím vybrat tu pravou od tří sester, že jo? Protože kováren je několik, kovárna jedna až tři, snad se trefím, no. Možná to půjde, kdyby když tak dáme náhradní volbu, kdyby to nevyšlo.

0: je bezvadný.
1: Dobrý, tak to by se měly tři sestry. A pak je tady Jana. Jana píše,

jiné holky teda udělat. Jo? Svýho času kapela Rybičky 48 společně s holkama natočila píseň Já dneska slavím. Tam holky jsou slyšet a zároveň jsou tam slyšet i Rybičky 48, takže nějak tak jako šikovně obejdeme, jak to vždycky píšou v novinách, že jo, v takových těch politických úvodníkách, střet zájmů, jo, tak to obejdeme střet zájmů. Tak tedy pro mámu, ale bude to Já dneska slavím od Jany a je tam taky vzkaz. Maminko, Lenko, přejeme ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám a máme tě rád.

tak vidíte, jak se nám to povedlo obejít. Byly tady holky, byly tady holky. Byl to Big Beat, byl to Big Beat. No, takhle to dělají ty politici, že jo, šikovně. Já bych mu docela kandidovat do smilovny poslanecký, kdybyste mi dali hlasy, ale to by mě zase některý politici asi sakra neměli rádi. No, ale aspoň jsme udělali radost. Takže holky zazněly, a i když teda jako trošku v úpravě. A Lenka Spelřimová dává Metanon, Křídla větrů. Tak jo, Jendo, jako stálý posluchač rádia Hej, prosím o zahrání této písničky. Posloucháme rádo Hej a i tyhle písničky s drahou polovičkou. Díky, Lenka. Tak jo, tak zahrajeme Metanon. Tady je Křídla větrů.

A pak tady máme Pavla ze Sopot, našeho polského posluchače. Zdravíme naše polský přátelé do Sopot. A co nám přinesli naši polští posluchači? Sex Pistol, Frigin in the Region. To je taková původně námořnická odrhovačka veselá. Dokonce je to z alba velký rock'n'rollový podvod, mám takový dojem. A s pozdravem a děkuji, dobře se bavte na palubě, píše Pavel ze Sopot, a my si to zahrajeme. Tak si to užijte, tuhle tu píseň.

Jsou různý kapely známý předělávkama, jo, ale jako naprostá bomba jsou Sex Pistols. Kdyby jsme měli čas, jakože nemáme, ale kdyby byl, tak bych vám předvedl z toho alba třeba slavnou My Way od Franka Sinatry, ovšem s upozorněním teda, že skalním fanouškům Franka Sinatry by to mohlo způsobit těžkou újmu na zdraví, ale je to dobrý. Čaňa nám píše, že by rád Arakain a Páge Satanás, písnička na přání z pergoly u Římnáčů. A Páge Satanás, tak zdravím u Římnáčů na pergole.

Tak, co bychom měli? A pak je Satanás, teď se podíváme do Plzně, za chvilku do Barchovic, sliboval jsem to nějak na 9:30, on dneska naoval, to byste nevěřili, co je tady lidu dneska. A tak zdravíme do Plzně, Petruše, Zdeněk a chlupatá jednotka Teuška Racochejl, dohromady 4 kusy, zdravíme v Plzni. A rádi by Stratovarius, tak dáme a zdravíme tam všechny a posíláme Stratovarius.

0: Tak, děkuji za přáníčko a přání bohatýho zdraví. No tak, lepší se to, jak říkal ten studiovej bubeník u Beatles, když byl na tom asijském zájezdě s nima, protože Ringo měl angínu a trhali mu mandle, tak říkal, jo, se ptali ho vždycky, Lennon se ho ptal, jak se vede. A on odpovídal, getting better, jakože lepší se to. Tak v případě taky tak trochu. A jinak ještě jednou zdravím do Plzně Petruši i Zdeňka a taky chlupatou jednotku rychlého nasazení Teušku a Racochejla. No a máme tady, co tady máme? Máme tady Barchovice. Zdravím Barchovice. Já jsem hledal ty Valda Gangy, ale nemůžu se mezi těma deskama dopátrat. Já pustím teda originál, on je to úplně stejný, jo. A je to taky dobrý, jo. Akorát, že je to anglicky, no, ale to celkem nějak nevadí, když znáte text.
1: But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Takže ještě jednou zdravíme do Varchovic a podíváme se tentokrát na Moravu. Zdravíme na Moravě, konkrétně v Holasicích u Brna. Lenča a Lada v Holasicích u Brna dávají panoptikobátory. Tak jo, když je to z Moravy, tak to dáme s džinglem.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

Tak byla to tady, no. Velká garážová společnost, to jsme zase v Jižních Čechách. Cestujeme napříč republikou normálně. Košická garážová, to Košice teda u Tábora, jo, aby jsme neuvedli posluchače v omyl. Košice jako na Slovensku, to jsou úplně jiné Košice. A Košická garážová společnost to vidí na Manover Blood of the King. To je dobrá věc. Doporučuje to 9 z 10 moderátorů rokových rádií to doporučuje. Ten jeden je hluchý teda.

Tak to byli Manuel Manover do košické garážové společnosti a teď se podíváme, za chvilku se podíváme do Pelhřimova, ale předtím budou tři sestry. Jak říká Limonádový Joe, byli tady jednou a jsou tady zas. A tentokrát zdravím Honzu telefonistu a posílám.

Tak, to bychom měli Pumpu od Tří sester. A pak tady máme, za chvilku se podíváme, Pelřimov, to je jasný, taky do Nučic se kouknem. Pavel z Pelřimova píše, jestli nemá Moravu strom zelený. Já se na to mrknu, asi jo, ale bude to živák hodně starý. Šacuju to podle desky ještě před rokem 93, ježiši, to je let. Zelený. Prosím o zahrání téhle písničky, jestli ji najdeš, protože už je to hodně dávno. No to 90, začátek 90. Budu rád, když ji najdeš, když jo, tak to bude dobrý. Tak to zkusím, jo, tak šahnu do... No vidíte, to na první pokus, to je jako dobrý, to je povedlo.

jsou selekci, jsou tady nějaký holky. Bezvadný, já

Dobrý, jo. Docela zajímavá nahrávka. Jinak taky moravský písničky uměl dělat dobře fleret, jo. To byla taky rachot pěkný. Tak, a máme tady Petra z Načerace. Jo, z Lukavce, z Načerace asi doufám. Mám takový dojem. A budou to Guano Apes.

Tak a taky jsem sliboval, že se mrkneme do Nučic. Tak na Znučic nám píše. Ahoj, Jendo, můžu poprosit o píseň pro dceru Lindu, ze kterou jsme dneska měli krásný den na horských kolech v Brdech. Lili, jsem na tebe hrdej, táta Jendo, Metalička je i pro tebe, taky děkuju. Díky moc, Milda Nučice, tak zdravíme Mildu z Nučic a posíláme Metaličku Turn the Page.

A teď se podíváme do Krušičan, zdravíme Hakyho a Haky nechává pro Lundu zahrát, co to dává Lundovi? Lovec lebek od Vitacitu. Tak zdravíme do Krušičan a posíláme.

Tak to byl Lovec Levek a jak jinak než Vítacit. A máme tady koho to

tady máme? Já vám řeknu hned. Máme tady... Dneska je to náročný. No už jsem v režimu losování, jo. Protože by jsme to nestačili všechno teda odehrát. Metaličku jsme tady hráli, Vladěnce jsme taky hráli. Aleš je tady a dává Ozzyho a Little Ford. Tak zavři oči navždy. Tak jo, dáme, jo.

0: A pak je tady Mišoš a Mišoš dává kapelu Ghost, Phantom Opery, no tak to zkusíme. Ale jak říkám, losuju a asi se na některý nedostane. A dneska, ač mě to mrzí, bude sirotků hodně, no, že se to nevejde do toho časového úseku. A dělám všechno, co je v mých silách, posluchači.
1: Tak zdravíme Mišoše.

Tak, to bychom měli, Coast, Phantom Opery, a já vám teď nabídnu další přání, který tady mám, a mělo by to být od Moniky z Kotelny. Tak mě vydržte chvilku, protože je to trošku složitý se v tom dneska vyznat. A navíc už mě systém losuje, jo, protože tak, co jsme dneska všechno hráli, máme tady Mišoše Odehranýho a máme tady Moniku z Kotelny. Měla by tady někde bejt, vydržte mi chvíli, ano. Judas, Touch of Devil, dotknu se ďábla. Tak dáme tuhle tu hezkou věc, zdravíme Moniku v Kotelně a posíláme.

A pak tady mám jedno přání, taky ze Střítože na Moravě, pro Gabču, Renču a taky pro Baštiče, traktor a vysáči.

A Vensa S, to znamená Dojetřice, krásná vesnice nad Sázavou, nejkrásnější vesnice nad Sázavou, dává Led Zeppelin. Ahoj, Enzo, prosím tě, zahraj mýmu kámošovi Liborovi, díky.

Tak to byli Led Zeppelin, přátelé, teď jsme na Moravě, kousek u Brna, Sukňa z Koblí píče, zdravíme našeho stálého posluchače Koblí u Brna, Metalička Hydrolix, ahoj, jen do zahrají, prosím, pro všechny metláky, moc nehranej song, ale u nás hrajeme.

Mickey od Papa Roach, Last Resort, ano. Děkuji moc za přehrání k poslednímu dni na prázdninách u rodiny. Cut my-

Jinak poděkování, teda děkuju za poděkování z Plzně, Zdeněk Petrušet a Rasochejl. A máme tady Murphyho. Murphy píše, že by Freedom Cool nebo Freedom Call, teď nevím přesně, možná je to překlep, ale ať cool nebo call, ono je to obojí docela rachot, tak dáme, no. Tak, ať to máš, já mám teda, no, tak zkusíme.

chvátáme, aby jsme toho stihli co nejvíc, tedy. Tom píše, ahoj všichni věrní posluchači, prosil bych pro moji Monču něco z našeho kraje, Jablonec, Liberec, Krucipísk.

0: Dobrý, pak nám píše Teodor. Píše nám Teodor, že chodí a poslouchá teda. Poslouchá dlouho Sonátu Arktiku, až ty taky půjde na Rock Castle, kde budou hrát ve Zlíně příští rok. A takže jejich nový single Koncept svobody, Freedom Concept. No ale já to musím nějak dokvedlat do 23. hodiny. To je takovej dilema. Kolik nám zbývá? No, myslím si, že by to šlo, že by jsme to stihli, milí posluchači, kolik, že 11, ježiši, toto uteklo. Toto letí, toto letí.
1: Bylo 23 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Tak ten Zden Teodor, Teodor, bych rád tu Sonátu Arktiku, tak ji dáme. Ostatně Sonáta Arktika je velice dobrá kapela, ji taky rád poslouchám.

Tak to bychom měli sonátu Arktiku, milí posluchači, za chlíbem zavírat krám s písněma. Takže, jak říkám, losuju, komu to padne, tomu to padne. A aby jsme aspoň vyhověli v co nejvyšší míře všem, mám tady ještě jedno přání, možná dvě. Jose by rád slyšel Kabát, Zátky, to je z toho nového alba El Presidento. Zahraj nám pro podpergolu tuhle srandovní písničku, hlavně pro moji skvělou ženušku a pro tebe taky, děkuju. Jinak když jsme u té srandy, jo, tak tuhle tu desku jsem koupil strašně kuriózním způsobem. U nás už není prodej na desek, to zrušili, tak v nejmenovaném řetězci, jako s potravinama, tak jsou na každém městě, ne, tak tam to prodávali, našel jsem jim tam v regále v zelenině, byla mezi mrkví a kedlubnama ve slevě. Dobrý, no. Tak si to užijte.

Tak, takže se budeme muset rozloučit a já vám mám tady ještě Dana Kamila a Lukyho, nebo Luky. Vítkáče si dávají, takže to dáme. Vítkovo kvarteto. No. A pak tady máme ti, co budou z Prahy, jo? Já, protože ještě něco jsem naházel do Prahy, co tam je, a takže tady máme, vydržte mi chvilku, protože to je docela náročný, teda tohleto teď, jo, programování rádia na dálku. Takže máme ty Vítkáče tady, ty jsou tady jasný, vydržte mi chvilinku, a to pražskýho Némona. A pak půjde napsání, půjde od Gunnara všem cyklistickým přátelům do Vysokého, půjdou Queeni Bicycle Race. Pak tady bude Terka a Belda, tady budou mít Metaličku Unforgiven. A pak je ještě jednu věc, tady musím najít. Vydržte mi chvilku. A tady je jedno speciální přáníčko, který je teda na tak já to musím vrátit zpátky. Protože to je zorientovat se v téhle kupě přání, to je... Je tady přání od jedné posluchačky, já vám řeknu hned, která to je. Takže vydržte mě chvilinku, ještě kousek a už se tam k tomu dostává. Marfimu jsme hráli, Honzovi jsme taktéž hráli, pak je tady, ještě vydržte kousek, Sonátu Artiku jsme hráli, tak Zdendovi jsme hráli, jak by jsme, a mám tady zkrátka přání od jedné posluchačky, která by ráda pozdravila Klárka, už jí mám. Chci pozdravit všechny chataře, hlavně z Piláku, pokud to čtu správně. Imagine Dragons, kapelu vybral se Amerika. Půjde to za sebou, budou ty Queeni, pak půjde ta Metalička, pak půjdou Imagine Dragons. Předtím tady jsou ještě ty veteráni Vítkovo kvarteto a pražský Démon. Takže ode mě je to pro dnešek všechno, protože doopravdy já už to nemůžu natahovat díl, protože jak se to blíží k půlnoci, tak by tam mohlo dojít k velkému počítačovému problému, jako VPP, jako velký počítačový problém, a když se to přetáčí přes ten den celý. Tak tedy, já vám děkuju za poslech,

A měli bychom se slyšet zítra mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem, tak tedy přeji hezký zbytek soboty, ještě jí máte necelou 3/4 hodiny, přesněji dá se říct 40 minut, ještě soboty zbývá necelých, tak si je užijte, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, držte vlnu.

0: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.